0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Can someone

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City.

0: Kultu v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimír Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
6: Úsek Staroměstská Jiráskovo náměstí je dnes bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která probíhá v obou směrech, a to od 7:30 ráno do 2:00 odpoledne. Jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova od dnešního rána až do nedělního večera. Více je na webu z Metropole. Lucie Daňková.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
7: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září, to tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď, 3 minutky po 7.
4: Hit Radio City.

Linkin Park, Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám v posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích, Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli, případně kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete, a to taky vlastně není na houby, tak hezké ráno.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše zprávy, vy nám od rána píšete, nebo od rána už posledních pár minutek. A napsal nám tady Růža nebo Růža. No podívejte, až mi z toho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady Růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro vrážku na letiště vyzvednout, přiletí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.
1: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let

0: relaxu v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
7: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
6: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
7: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
6: pozorování
7: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
6: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
7: Od 11. do 13. září.
6: A vstup je zdarma.
7: Více informací na praha.eu.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
11: Haló, to je mobilní servis?
12: Ano, prosím.
11: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
12: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
11: No tak já jedu k vám.
12: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ranní update.
1: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril, anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková balada takhle z rána.

Hezké dobré ráno, vy nám píšete spousty zpráv, děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství, tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika a pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9., tak je den povzbuzení, tak já vás prosím vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně, užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážím.

vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jde na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostaly jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v deváté sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
9: Hvězdárna Ďáblice, tento víkend slaví 70 let od svého založení. V jejím okolí probíhá rodinný festival Mezi planetami jako doma. V parku Hvězdárny vznikla unikátní vesmírná instalace se světelnými modely těles sluneční soustavy. Akce nabízí program pro všechny generace a zájemce o astronomii. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete, prostě díky, že nás máte sebou i na cestách v autě. Startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny, teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots a nebo taky Samfeld a Jonas Blue právě teď, tak hezkou sobotu.
11: Hit Radio City.

Sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, no ne, připravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte, zatímco vám potom kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď, já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou, nehýbu se, nedýchám, spím, no ale samozřejmě potom to prozřeže, protože už mě zná, je to takový boj mezi rodiči, první, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás, já vám posílám další skvělou muziku How Do You Do Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

0: Roxette, how do you do? Jak se dneska máte? To mi klidně pište dál 777-937-777. Já vám pošlu Lady Gaga a nebo Rihannu taky s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli. Taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 2 minutky po 8:45, 12. září, sobota ráno. Tak hezký den.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník,
16: malíř,
15: topenář,
16: podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: Atención, señoras y señores!
19: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
18: Yes!
19: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
18: La Tropical!
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
2: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký Bill a Čmelák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak Čmelák a divoký Bill, paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.

0: Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme tři hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i zahranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?
1: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.

0: večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Jurečková šťastná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
6: Dnešní den ve znamení vinobraní. Vydat se můžeme do botanické zahrady v Troji, kde ochutnáme to nejlepší z vinice svaté Kláry. Podávat se bude také burčák a různé dobroty k vínu. Program nabídne i koncerty a nudit se nebudou ani vaše ratolesti. No a vinohradské vinobraní se vrátilo na Jiřák. Probíhá ještě dnes. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září, tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů a aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem desítky.
7: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Jojo, moje baličko s vámi až do 13. hodiny, dneska bohužel bez Filipa, zase se někde fláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte, 2:09, pokračujeme dál, protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro dvě osoby, jo? Ale teď už Why Don't You Get a Job a Offspring.
7: Hit Radio City. My friend's got a girlfriend and he hates that.

Swift. Hit Radio, tak je Lea. 8 minutek po 9. hodině. Hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život. Tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu, jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce, tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

0: The Sound of Silence. A já vyzývám všechny z vás, kteří máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narosky, abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
14: Už víš, co máš s tím ramenem?
15: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
14: Takže musí zase někam jinam?
15: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
14: To bych taky potřeboval.
15: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
16: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
17: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Já se ptám, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Janíčko, odkud voláme?
1: Aše.
0: Z Aše, to je hodně daleko.
1: Ano.
0: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme, jaké jsou plány na víkend?
1: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
0: To je skvělý. A co jste mi koupili?
1: No a budeme vařit.
0: A co dobrého?
1: Budeme dělat tortily.
0: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janíčko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
0: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti 3 hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
1: Ano, určitě.
0: Tak jo, Janíčko, roztáčíme kolo právě teď.
1: Půjdeme dál.
0: Dobře, Phil Collins, tak mu zamáváme. Bye bye, File. My pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo, nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, nebudu riskovat, necháme tohle.
0: Dobře, takže já ti, Janíčko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole, ať se mu daří.
0: Mm-hmm. Přestoupil někam?
1: Jo, šel na Gimpl teďko.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, tak to gratulujeme a hlavně, ať se mu daří, my se za celé Hit Radio přidáváme samozřejmě. No a aby toho nebylo málo, já jsem slibovala, že tady máme i nějaký nezapomenutelný zážitek a myslím si, že se hodně projedete.
1: Jo.
0: Že spojíte příjemné s užitečným, je to daleko od domova, protože díky firmě na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím málo objevené skalní město Tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože ten koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboat.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yes,
9: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yes, sir!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
11: Úsek Staroměstská i Ráskovo náměstí je dnes bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která probíhá v obou směrech, a to od 7:30 ráno do 2:00 odpoledne. Jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova od dnešního rána až do nedělního večera. Více je na webu z Metropole. Lucie Daňková.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
13: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Jsem chtěla říct teploty. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude, já to počasí prostě nedávám. Jdeme dál.
14: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
13: Ano, to jsem já, dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září, pokračujeme dál, Bruno Mars anebo Poetika, zkouším žít právě teď.
14: Hit Radio City.

0: ne prosklené studio a najednou za mnou na okně někdo klepe, tak se podívám a tak jsem se strašně lekla teď přímo v éteru, protože nám tady prosím vás zvenčí myjou okna, takže obdiv všem pánům, kteří takhle ve vzduchu myjou okna, hlavně se držte ve zdraví. A my pokračujeme dál, protože před námi je Ray Dalton, činářky Ella Henderson a taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději teď na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajbl, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?
1: Baumax slaví 10. narozeniny. 10.

0: na baumax.cz. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
6: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 1. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dneska je to pěsně, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 41. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata všudu, že jo, co si budeme. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co, jak vzpomínáte na své první, ale úplně ty první mobilní telefony? Kdo z vás měl jaký první mobilní telefon? Napište mi to na 777-937-777 a já vám posílám R.E.M. Man on the Moon. Muže na měsíci. No? Tak pište, jo? 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777, hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihoďte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.
1: Toyota Letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
10: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
9: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
10: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
9: pozorování
10: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
9: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
10: Od 11. do 13. září.
9: A vstup je zdarma.
10: Více informací na praha.eu.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový?
11: Více na dětiráje.tour.cz.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka.

0: stejně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme jí na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
5: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.
10: Hvězdárna Ďáblice tento víkend slaví 70 let od svého založení. V jejím okolí probíhá rodinný festival Mezi planetami jako doma. V parku Hvězdárny vznikla unikátní vesmírná instalace se světelnými modely těles sluneční soustavy. Akce nabízí program pro všechny generace a zájemce o astronomii. Z Prahy Lucia Daňková.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
12: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777-937-777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hit Rádio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
13: Hit Rádio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu nedržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hladové oči.

0: 90-kový girl band Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky roková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Tones and I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala: ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy, Zdeňka. Zdeni, děkuji za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má
9: podařit. Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
13: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta, tedy svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte. Baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: A co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání. A jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hitrádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda. Tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristová.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Lifestyle.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristová se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich Slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Hallelujah. Tak tohle přesně bude za moment.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Atención! Señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně... Škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Nebe celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Svoboda, odpovědnost,
3: naděje. Některá slova nestárnou.
2: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
3: Celý den vás čekají diskuze,
2: slavnostní čtení,
3: odhalení Havlovy lavičky,
2: vystoupení hudebních hostů,
3: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
2: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
3: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
2: Vstupné je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
7: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že máte něco dobrého k obědu, tak si nechte chutnat. My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez Pitbull právě teď.
7: Hit Radio City.
8: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

není sport jako sport. V mé domovině v maďarském Debrecínu proběhl národní šampionát v ručním kopání hrobu na čas. Ano, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A běda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten důraz na tu estetiku, protože porota neřeší, jestli stopky a jestli to, jak úhledně vypadá ta hromada hlíny vedle jámy. Je to takový bizární, bych řekla, mix fitka, zahradničení a prostě absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré boomrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tu do Maďároš. Hezkou sobotu. Zítra.

0: Rádio, dobrou chuť, pokud si pochutnáváte na svých obědech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu. Já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na obě terasy dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky, a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio City.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zamíchej.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
11: yeso!
10: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio vám rozdává peníze a dobrou náladu každý pracovní den, konkrétně v 7 hodin 10 minut, a to od 7. až do 25. září. Co a jak pro to udělat? Přátelé, kamarádi, to je přece úplně jednoduchý. Běžte na web hitradio.cz a stačí se zaregistrovat. A pozor, jedna jediná registrace platí pro celou dobu konání hry až do 25. září. Takže naše snídaně šampionů s Míšou a Jasmin v 7 hodin 10. Pokud zazvoní štěstí u vašich dveří a vy nám otevřete, tak ten balík peněz je prostě váš. Tak co? Už máte svoji registraci?
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio v plném proudu a já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dendější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Radia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
6: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
5: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
6: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
5: pozorování
6: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
5: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
6: Od 11. do 13. září.
5: A vstup je zdarma.
6: Více informací na praha.eu.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
8: CZ.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistrále hlásíte kratší zdržení u hlavního nádraží v obou směrech. A pokud máte namířeno z Prahy směrem na Hradec Králové, tak se připravte na zdržení. Momentálně je kolona mezi 25. a 35. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha posílí síť výjezdových základen záchranné služby. V Modřanech, Suchdole a Konraticích mají vzniknout nové modulární stanice. V případě potřeby je bude možné přemístit. V Modřanech se předpokládá výstavba letos a příští rok. V případě Konratic a Suchdola se chystají další kroky vedoucí k zahájení stavby. Pražský magistrát rozdělí mezi městské části zhruba 692 milionů z rozpočtové rezervy na investice. Ve čtvrtek to odsouhlasili zastupitelé. Radnice většinu peněz využijí na rozšíření nebo výstavbu nových mateřských a základních škol. Nejvíce peněz se dostanou Praha 22 a Praha 18, a to po 100 milionech. Česko hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsend US Open. Americkou dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger porazili 2-1 na sety. Siniaková tak získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. O ženský titul ve dvouhře se dneska utkají Arina Sabalenka z Běloruska a Jelena Rybakina z Kazachstánu. Zápas má začít v 10 večer našeho času. Odpoledne a večer čekáme v Praze polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů, zítra bude oblačno až zataženo, postupně se občas vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 20.
0: Hit Radio City.
7: Dominiku, děkujeme za info, s vámi už Tomáš Kočárník a dneska je Mezinárodní den povzbuzení. Moc nevím, jak s tím naložit, tak jdem radši na hity.
8: Hit Radio.
9: A freak like me just needs infinity.

Eva Farná, Miraj, Hit Radio City s vámi, je tu sobota, krásný víkend všem, no a pokud hledáte kam vyrazit, tak tohle všechno se nám děje v Praze. Dneska na výstavišti na Holešovicích až do 19 hodin probíhají dožínkové slavnosti. Prosím vás, není to akce jako za dob komunismu. Jo, že by přijeli traktoristi a opili se. Ne. Dneska je to o farmářských trzích, soutěžích pro děti, hudbě a tak dále a tak dále. To jsou dnešní dožínky na výstavišti. Samozřejmě je tu i čas, kdy dostávají zabrat naše játra, takže další vinobraní tentokrát se koná na Vinohradě. Dneska až do večera přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Taková klasická nabídka. No a jestli máte rádi pálivé, tak se i dneska koná v Riegrových sadech Prague Chili Hell Festival. Bude tady dokonce i soutěž s názvem Plechová huba. Asi tušíte, co to bude obnášet. No a samozřejmě ochutnávky papriček, různých pokrmů a tak dále a tak dále. Prosím vás, jenom pokud sem budete vyrážet a budete si dávat hodně pálivý a bude vás to dneska pálit, tak pamatujte, je to poloviční bolest, než kterou budete zažívat tak přibližně za 12 hodin. Chápeme se, ne? To jen tak z bezpečnostních důvodů, abychom měli mezi sebou jasno. Krásný víkend, ať děláte cokoliv, no a jsme rádi, že jste u toho s námi. Tady už pro vás další hity, teďka Cyril a jeho Stumbling In. Kde jinde, než na Hit Radio City. Ale...

0: Fallout Boy a jejich Century, s vámi Hit Radio City, krásný září vinčuji. No a protože je tu září, tak se nám blíží jedna z největších sportovních událostí roku a vy se na ní můžete dostat zdarma. My totiž právě teď na našich chlubítkách, tedy Instagramu a Facebooku Hit Radio City, rozdáváme vstupenky na Davis Cup v O2 aréně. Naši borci vyzvou Američany a legendární turnaj sem k nám dorazí po dlouhých 13 letech. No a právě vy můžete být u toho. Princip soutěží je úplně jednoduchý. Dejte nám like k našemu příspěvku o Davis Cupu, sledujte náš profil, no a napište nám do komentářů, s kým byste tak vyrazili fandit. Jeden z vás vyhraje 2 vstupenky na páteční a 2 vstupenky na sobotní zápas, takže budete mít takový celý tenisový víkend úplně zdarma. Tak nezapomínejte s námi soutěžit, šanci máte na Instagramu i Facebooku. Tady už pecka WhatsApp a další víkendový hity.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: zlepši si náladu.

je taková pohodovka do toho hezkého počasí. Jonas Blue, JP Cooper, Hit Radio City s vámi. No a je tu opět takové, jak to říct, typické pražské panoptikum. Pokud totiž o tom nevíte, tak Praha 5 má speciální dopravní značku, která stála 380 tisíc korun. Jo, jedna dopravní značka. A jak to tak bývá, většinu léta ani nefungovala. Pokud nemáte představu, jak taková značka za 380 tisíc vypadá, tak je to úplně normální značka zákaz zastavení, jiný ze světýlek. A vypadá jako taková dopravní diskokoule. A pokud vám to přijde směšný, tak nebojte, opravdu bylo zjištěno, že většinu času to ani nesvítilo. Takže gratulujeme opět Praze za, jak to říct, dobře využité peníze. No a příště klidně se může vymyslet to, že řidiči od špatného parkování budou odrazováni, já nevím, zpěvem. Ať klidně i ta značka stojí 2 miliony. Hele, to už přece musí fungovat.

0: Zara Larsson tady u nás na Hit Radio City. No a teď si dáme jednu z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti, což je mimochodem i Zara Larsson, ale tato to zároveň nemá v životě vůbec snadný, i přes svoje úspěchy, protože je silně alergická na hořtici, kokos, má intoleranci na lepek, trpí alergií na kočky, no v podstatě při takové kombinaci, aby člověk žil v takovém hermeticky uzavřeném kyslíkovém stanu. Ale i přesto všechno zvládá skvělou hudební kariéru. Akorát já teda bych osobně bez hořtice umřel. Ava Max naštěstí ne. Další hity pro vás na Hit Radio City.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: relax.cz. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
11: Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
12: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Avicii a Sandro Cavazza Without You na Hit Radio City. No a známá televizní show Naked Attraction, kam jsem mimochodem byl taky pozvaný, ale to je jedno. Pokud nevíte, tak se tam lidé seznamují, když jsou úplně nazí. No každopádně, tenhle projekt se vrací na televizní obrazovky. A v nejnovější řadě údajně slibuje, že svlékne známé celebrity. Jako nikdy jsem na to nekoukal, ale jestli produkce překecala Jiřínu Bachdalovou, tak udělám výjimku, slibuju.

0: Hezkou a částečně i slunečnou sobotu všem tady na Hit Radio City. Tohle byla pecka Golden, další společná hoďka za námi. Máme skoro dvě, se mnou ve studiu zpátky Dominik. No a mrkneme na pražské silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistrále stále hlásíte kratší zdržení ve Vilznově ulici u hlavního nádraží v obou směrech. A kolona zůstává i na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, konkrétně mezi 22. a 35. kilometrem. Aktuálně se podle našich informací odhaduje zdržení na 3/4 hodiny. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2/4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha vypíše tendr na stavbu Hornopočernické spojky. Ve čtvrtek to odklepli zastupitelé metropole. Se stavbou silnice, která odvede tranzitní dopravu z Horních Počernic, se podle náměstka primátora Jaromíra Beránka počítá mezi roky 2027 a 2029. Souběžně s ní vznikne, se silnicí vznikne stezka pro pěší a cyklisty. Hvězdárna Ďáblice letos slaví 70 let. Při té příležitosti se v jejím okolí ještě dnes a zítra koná rodinný festival Mezi planetami jako doma. Nabízí program plný vědy, vesmíru, divadla, pohybu i fantazie. Vstup na akci je zdarma. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko zatím naposledy tuto středu 9. září. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne zhruba za hodinu. V 15 hodin startují také duely Bohemians Slovácko a Liberec Mladá Boleslav. Od 6 večer pak Sparta přivítá Jablonec. V noci nejnižší teploty kolem 11 stupňů, zítra přes den v Praze naměříme maximálně 20, neděle bude oblačná až zatažená, postupně se občas objeví déšť nebo přehánky.
6: Hit Radio City.
0: S vámi zpátky Tomáš Kočárník, za chvíli tradičně mrkneme na nejvíc bizarní události za posledních pár dní. Teď Kateřina Marie Tichá.

Katy Perry, Hit Radio City s vámi a jak jsem slíbil na začátku téhle hodiny, je tu tradiční přehled událostí, které se za posledních pár dní staly. Co si budem povídat, lidi sami o sobě jsou bizarní a tak tady je takový krátký výběr těch nejnovějších zpráv. Silničáře na Tachovsku překvapil naháč. Pohrál si s jejich dodávkou. Já jsem viděl to video a tady jenom osobně doufám, že povinné ručení bude té dodávce hradit následnou terapii. Bude potřeba. Druhá zpráva. Přítelkyně pozvala muže na svatbu, ale neřekla mu, že je ženich. Jako od ní to byl riskantní tah, ale zároveň chytrý tah. Ti chlapi o tom nesmí moc přemýšlet, jo? Pak jsou z toho jenom problémy. No a na závěr něco ze zahraničí. V Maďarsku se konal tradiční závod v kopání hrobů. Jo, kopání hrobů. No tak se logicky nabízí otázka, jestli jako opravdu je tohle ta kategorie, kde chcete vyhrát. Jakože si nejrychleji kopete hrob. Nedivil bych se, kdyby hlavní cena pro výherce byla třeba rakev a druhý místo jenom taková.

0: Šabuzí na Hit Radio City, sobota odpoledne, slunko, hity, hergotcovíci přát. Snad jen další hromada hitů a tu tady pro vás máme. Bude Rusce a Bruno Mars, taky kapela Verona, ale jako první asi nejúspěšnější hudební parta současnosti, která začínala hrát v kasínu, ale na rozdíl od jiných návštěvníků tam nepropadli bednám a vypracovali se až na vrchol. Ale chápu, že to někdy s těma bednama je fakt těžký. Ještě když víte, že jsou ty třešně na spadnutí. To se stalo kamarádovi. No nic, Imagine Dragons právě teď na Hit Radio City.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: Relaxu v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Rosé, Bruno Mars, Hit Radio City s vámi a představte si naše město, Praha. Je velmi optimistické místo a nemá malých cílů. Praha totiž plánuje metro bez konečné stanice. Ano, v budoucnu by linka E měla být okružní a dávat takové velké kolečko kolem celé Prahy. V plánu je 36 kilometrů a 23 stanic. Takhle. Řekněme si to upřímně, pozitivní přístup do života je velmi důležitý, ale tohle už je úplně jiná liga. Jako sami teď aktuálně nevíme, kdy se podaří dokončit metro D. A náš nejúspěšnější počin je teď takový, že komise vybrala, jak se budou jmenovat názvy stanic. Ale už máme plán na metro E. Ach jo, no nejsem stavební expert, ale odhadované datum dostavby bych viděl tak na rok 2100.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Kde jinde než na Hit Radio City? No a je to tady, pokračuje nám soutěž o balík peněz, který si může najít cestu až k vám.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, od pondělí zase s vámi hrajeme o další jackpot, který roste každý všední den. Startujeme na 500, no a pokud to v daný den nikdo nevybere, přihodíme další tisícovku. Čím déle to nikdo nevybere, tím tučnější je ten balík, který na vás čeká. Celé nám to vrcholí v pátek, 25. září, kdy ve velkém finále rozdáme rovných 50 000 korun přímo někomu z vás na ruku. Stačí se zdarma registrovat na našem webu, no a pak jen čekat, že se u vás na zvonku ozve zapípání. Každé ráno, přesně v 7 hodin 10 minut, totiž vysíláme naši hlídku do terénu. Takže pokud v éteru i u dveří uslyšíte zvonění, máte přesně 30 vteřin na to nám běžet dolů otevřít. Když za dveřmi uvidíte náš tým, jackpot je váš. Hotovka bez čekání. Registrovat můžete zdarma přes webovky domov, práci, chalupu, milenku, prostě jakékoliv místo, kde každý všední den v 7 hodin a 10 minut ráno tak nějak býváte. Neváhejte, mrkněte na webovky, no a možná to budete zrovna vy, komu v pondělí přivezeme pořádný balík peněz. Držím palce.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
1: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Panic at the Disco, s vámi taky Hit Radio City. Zbývá nám docela ještě posledních pár minut, takže byl bych hřích, kdybychom toho nevyužili s našimi hity. Za chvíli si dáme nejnovější zprávy, abychom v tom chaosu světovém i domácím zůstali tak nějak orientování, ale na to ještě dost času, docela pro vás třeba Bon Jovi, Mikolas Josef nebo teďka Ray. Tak doufám, že máte příjemný víkend a že zvládáte začátek toho září. Přeci jenom pro mnoho lidí je to takové částečně depresivní období, tak doufám, že vás se to netýká. Netýká.

0: Je to neuvěřitelný, přátelé, hltáme to pořád všichni. Tohle je rok 1994, Bon Jovi na Hit Radio City s jejich hitem Always. Teď už ale naše informační okénko, je tu Dominik, doprava, zprávy a počasí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na dálnici D11 zůstává kolona ve směru od Prahy. Mezi 27. a 35. kilometrem počítejte se zhruba půl hodinou navíc. A na magistrále stále hlásíte pomalejší provoz u hlavního nádraží v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V úseku Albertov-Otakarova jen v tomto směru od rána nejezdí tramvaje. Pracuje se na opravě trati. Výluka potrvá do zítřejších 8 večer. Náhradní spojení zajišťují autobusy X18, v noci to pak bude X95. Tento víkend se v Trojské botanické zahradě koná vinobraní na vinici svaté Kláry. Můžete ochutnat vína jak z místní produkce, tak i dalších vinařství z Čech, Moravy a zahraničí. Nechybí koncerty, komentované prohlídky vinohradu nebo řemeslné ukázky ani program pro děti. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let. Teď je to možné od 18. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se má taky zavést spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. České volejbalisty dnes čeká další zápas na mistrovství Evropy. Po včerejší výhře 3-1 nad Řeckem nastoupí svěřenci trenéra Jiřího Nováka proti Švédsku. S ním se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Dnešní utkání má začít v 16 hodin. Během noci začne v Praze přibývat mraků, zítra přes den čekáme oblačno až zataženo. Postupně se od severozápadu občas objeví déšť nebo přehánky. Noční minima 12 až 10, nedělní maxima 18 až 20 stupňů.
10: Hit Radio City.
0: Dominiku, díky za zprávy, s vámi už zase Tomáš a Praha hlásí dobré zprávy, které jste možná ani nečekali. Víc řeknu za chvíli.

Tolik Eva Farná a Leporello. Tyjo. Oh, já to slovo nikdy neuměl vyslovit. Normálně z fleku bych mohl pracovat v rádiu. No nemožné se stalo skutečností, přátelé. Lanovka na Petřín se rozjede. Ano, první cestující se svezou už v září 22. Krásné datum. Předpokládám, že je myšleno 22. září tohodle roku, i když v českém stavebnictví nikdy nevíte. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak ti poslední cestující, kteří si mohli lanovku takhle užít předtím, než šla mimo provoz, to udělali 14. září 2024, tedy před 2 roky. Jako 8denní výluka by byla fajn, ale to je celkem sci-fi. Osobně typuju, že lanovka bude v provozu tak 3,5 dne, ale nechci být zbytečný pesimista, každopádně využijte tohoto vzácného okamžiku, pokud budete chtít vyrazit na Petřín. No a teď už vyrážíme na další hity, ty jedou non-stop, bez výluky.

0: máte unavený den, tohle vás muselo nakopnout. Sigma, Nobody to Love, Hit Radio City s vámi. No a pokračujeme dál. Doufám, že sobota probíhá jakž takž podle vašich představ. Tady už mám pro vás jednu z nejlepších zpěvaček na světě. Jako bez debat. Kterou mimochodem vyhodili i z brigády jednoho nejmenovaného fast foodu, protože tam ujídala hamburgery. Jo, teďka kdyby si do nějakého hamburgeru kousla, tak se vydraží jako vzácný artefakt. Jak se ty časy mění? Pink a i Trustful na Hit Radio City, bude taky Alan Walker nebo Alex Warren. Je na co se těšit, další hity pro vás právě teď.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.herníkrajina.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamarán.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Alex Warren a jeden z jeho nejslavnějších a nejnovějších hitů Fever Dream tady u nás na Hit Radio City. No a čeho jste se báli jako malí? Nebojte se přiznat, já nedokoukal ani Hledá se Nemo. Proč o tom mluvím? Na internetu se teď objevilo top 5 strašidel, kterých jsme se jako malí údajně báli nejvíc. 5 strašidel, velký výzkum, hele, tak schválně, jestli to na vás sedí, jo? Top 5 strašidel dětství. Polednice, klekánice, hejkal, bludičky a bílá paní. Jo, mně to sedí. Samozřejmě v dospělém věku už se ty priority mění, lidé se mění a i strašidla jako taková, která v dětství byla v kurzu, teď už strach nenahání. Když bychom měli vybrat top 5 strašidel pro dospělé lidi, tak to bude daňové přiznání, nečekané těhotenství, hypotéka, Filip Turek na tiskovce a hemoroidy.

0: Tim Kamaráta, jeho Be Mine na Hit Radio City. No a je to tady zase. Naše sobotní tradice, takový náš rituál, bez kterého by víkend nebyl víkendem. Vyrážíme do světa filmu. Žezlo si přebírá můj kolega Ivo Alač, který vám naservíruje ty nejčerstvější pecky rovnou ze stříbrného plátna. Takže se pohodlně usaďte, začíná další díl naší rubriky Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Premiérou týdne, jak pro milovníky dobrých filmů, tak i pro ty, co mají rádi Britpop, je jednoznačně dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Je to příběh loňského návratu jedné z největších kapel historie, která skončila v roce 2009 po obří hádce bratrů Gallagherových v backstage před koncertem v Paříži. Will it fall apart again? Právě momentem, kdy to bylo fanouškům oznámeno, film začíná, ale co následuje, je nervózní setkání ve zkušebně, postupné usmiřování, podpořené triumfálními koncerty, prostou radostí z hudby i uvědoměním si toho velkého odkazu Oasis. Pro fanoušky tedy povinnost, pro ostatní možnost strávit 2 hodiny napětím, radostí i dojetím. A stejné pocity ještě intenzivněji můžete prožívat u další kinonovinky. Hope. Od uchazeče o Zlatou palmu v Cannes běžně nečekáte akční sci-fi horor a až takovouhle adrenalinovou jízdu. Navíc už dlouho jsem se v kině tak nezasmál, jako u jedné scény tady. Když pominu ty horší efekty, vyvážené teda skvělou filmařinou, tak jediným větším zklamáním byl otevřený konec, protože to prý bude trilogie. Tak s tím počítejte a užijete si to víc. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City. Hit Radio.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam?
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
9: prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
9: CZ.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Tohle byla Lady Gaga a její Abrakadabra tady u nás v éteru Hit Radio City. No a pokud máte pocit, že svět je vlastně docela normální, že to není úplně divný místo, tak teď poslouchejte. Jihoafrický pastor Chris Penelope léčí lidi prděním do obličeje. Ano, mají tu údajně o duchovní rituál spojený s boží mocí. V podstatě by se dalo říct, že z kněze v podstatě vystupuje puch svatý. No pokud to případně mu přestane fungovat, kdykoliv se na to může

0: Tolik kapela Kryštof, s jejich hitem Šňůry máme za minutu a půl přesně čtvrtou hodinu, takže přišel čas vás zase doinformovat a pak už budou další hity. Teď ale Dominik a nejnovější zprávy.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha posílí síť výjezdových základen záchranky. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární stanice, které bude v případě potřeby možné přemístit. V Modřanech se předpokládá výstavba letos a příští rok. V případě Kunratic a Suchdola se chystají další kroky vedoucí k zahájení staveb. Správa železnic začne od příštího týdne zpevňovat některé části Výtoňského mostu. Práce potrvají 6 týdnů a omezí pohyb pěších na přilehlých lávkách. Více říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
7: Konkrétně dojde k očištění a vystužení vybraných míst uhlíkovými lamelami lepenými přímo na ocelové konstrukce. Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu.
6: Na most může momentálně vjet pouze jeden vlak a rychlost je omezená na 20 km v hodině. 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Na 4807 metrů vysoký vrchol vystoupil 4. září. Jeho otec je zkušený horolezec. Tenistky Arina Sabalenka z Běloruska a Jelena Rybákina z Kazachstánu se dnes utkají ve finále US Open. Začátek duelu je naplánován na dnešní 10. večer našeho času. Hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, kde zvítězila Rybákina. V celkové vzájemné bilanci vede Sabalenka 10-7. A zítra se bude hrát finále mužské dvouhry. Střetnou se v něm Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Noc přinese ochlazení na 12 až 10 stupňů, bude nejprve polojasno až oblačno, postupně začne mraků přibývat. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, postupně se občas vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
4: Hit Radio City.
0: Tolik Dominik a nejnovější zprávy, s vámi už zase Tomáš Kočárník, no a základka v Praze pobouřila internet. To budete mrkat, víc za chvíli.

Ed Sheeran na jeho Shape of You na Hit Radio City. No a teď základka v Praze, která pobouřila lidi na Facebooku. Tam je to vždycky veselý. Tato konkrétní škola totiž zveřejnila fotografie dětí z 5. třídy, jak mají fiktivní svatbu. To je všechno. No a jak to tak na Facebooku bývá, komentáře jsou taková bezedná studnice úplně všeho. Takže se to tam rozjelo. Kyberšikana, ochrana osobních údajů, je to nevkusný, predátoři, pštrosa, video a tak dále a tak dále. I když šlo pouze o školní hru, logicky, naštěstí se na základce vdávat a ženit nemůžete, to já už bych byl po 12 rozvodech, tak škola fotku oficiálně stáhla. I přesto, že k jejímu uveřejnění logicky měli souhlas rodičů. A to byla jenom fiktivní školní svatba na základce. To my, když jsme byli na základce, tak jsme svatbu přeskočili a šli rovnou na líbánky. Ještě, že v té době nebyly Facebooky a nejsou z toho žádný fotky. Doufám teda.

0: Ellie Goulding, I still falling for you na Hit Radio City. Tahle zpěvačka je mimochodem neuvěřitelný hudební talent, protože už ve svých 9 letech začala hrát na klarinet. Chápete to? V 9 letech jako malá holčička už umíte hrát na klarinet a skoro už taky v tu dobu hrála úplně na kytaru. Jako upřímně, já v 9 letech jsem řešil problém se zavazováním tkaniček. A můžu vám říct, že jsem to nevyřešil doteď. No, nebudu tady z toho dělat svoji 13. komnatu. A jdeme na další hity. Teď Leony, Enrique Iglesias, ale jako první Imagine Dragons. Na Hit Radio City, díky, že nás ladíte. Hit Radio.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Leony, za chvíli třeba Sebastian, s vámi Hit Radio City a mezi mladými se nám rozmohl jeden takový nešvar. Jasný, chápu, nešvaru je víc, ale nemáme čas, tak budu mluvit jenom o jednom. A to je ten, že spoustu mladých lidí přiznává, že chodí na rande jenom kvůli jídlu zdarma. V USA je to podle průzkumu až 30% mladých lidí, což mě osobně nepřekvapuje, protože je to Amerika. Na druhou stranu, pokud lidé nechtějí, aby byli během rande využiti pro jídlo zdarma, tak to má naprosto jednoduché řešení. Dávejte si rande někde jinde, jen ne v restauraci. Je spoustu jiných hezkých míst, kde si dát rande. Napadá mě třeba hřbitov. Hele, to je osvědčená metoda už z filmu Marečku, podejte mi pero.
1: Sejdeme se na hřbitově. Myslel jsi snad, že spožačka je stará na umření? Ne. Co jsi tím měl?
2: No, že aby přišla na hřbitov, no. My se tam scházíme.
1: Všimněte si prosím, že můj syn se schází spolužačku mezi hroby.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infali.
2: Nikdy nevíme, co tam na konci říkají, ale hit je to naprosto boží. Trochu těch devadesátek tady u nás na Hit Radio City. Manu Chao a jeho Me Gustas Tu v 16 hodin a 42 minut k tomu. No a přátelé, připomínám, pokud máte rádi výhody zdarma, což řekněme si upřímně, má snad rád úplně každý člověk na planetě, tak doporučuju, vřele doporučuju se přes naše webovky zaregistrovat do našeho klubu šampionů. Je to zdarma, máte to za pár vteřin, je to naprosto jednoduchý, zvládne to každý, no a v září máte díky této registraci šanci si s námi vysoutěžit poukázky, respektive vouchery na zážitky v hodnotě až 5 000 korun. Ideální pro vás nebo nějaký univerzální dárek pro někoho, komu nevíte, co dát, tak nezapomeňte na registraci do našeho klubu šampionů www.hitradiocity.cz. My už ale jdeme zase hrát, je tu čas další hitu. Krásný podvečer všem, za malou chvíli Sia, teď ale JC Stewart. Díky, že jste s námi.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tohle byla Sia a i Gimme Love. Společnost vám dělá Hit Radio City. Máme přesně 16 hodin a 52 minut k tomu. Doufám, že máte klidnou sobotu. Pokud náhodou ne, tak doufám, že jste s tím alespoň psychicky počítali dopředu, že to takový bude. Tady se všechno zvládá dobře. Máme pro vás připravený další hity do celé. Zavzpomínáme si i na legendární 90. No a pak už budou jako tradičně nejnovější zprávy, takže rozhodně zůstaňte s námi. No a teď už jdeme zase hrát.

0: Slíbil jsem vám devadesátky, dodali jsme devadesátky, Ace of Base, s vámi Hit Radio City, za chvíli už další hity, teď ale naše informační okénko, je tu Dominik a nejnovější zprávy.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme jí na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Blíží se výstava českých korunovačních klenotů. Z korunní komory svatovícké katedrály budou vyzvednuty v pondělí. Následující 4 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Vstup bude zdarma. Některé děti hledají v psychické tísni pomoc u umělé inteligence. Každé čtvrté pražské dítě se na AI obrací dříve než na člověka. Ukázal to průzkum mezi pražskými školáky. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
10: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
9: Děti proto potřebují vedle technologií především skutečný lidský kontakt a podporu. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. V noci nejnižší teploty kolem 11 stupňů, zítra přes den v Praze naměříme na nejvýš 20, neděle bude oblačná až zatažená, občas se objeví déšť nebo přehánky.
7: Hit Radio City.
0: Dominiku, díky za zprávy, tady pořád Tomáš Kočárník, za chvíli povím o velké hudební události. Do Česka dorazí legendy.

Miles Smith a jeho Nice to meet you na Hit Radio City a jak jsem slíbil, řeknu, jaké hudební legendy dorazí k nám do Česka. Je to návštěva ze zahraničí, ale vlastně tak moc ne. Protože 26. listopadu 2027 vystoupí v pražské O2 aréně samotní Horký žeslíže. Je to neuvěřitelný, ale bude to jejich narozeninový koncert, protože tímhle oslaví 35 let na československé hudební scéně. Slovenské legendy rytmu, naprosto šílených a neuvěřitelných textů a bláznivého roku. Já jsem na téhle kapele vyrůstal a vidíte, nic to se mnou neudělalo. Bylo to to nejkrásnější dětství, které jsem si mohl přát. V rámci koncertu v pražské O2 aréně se chystá i speciální show, kde nebudou chybět ani hosté. Víc samotná kapela neprozradila, ale to, že Horký žeslíže rozdupou pražskou O2 arénu, je informace podle mě víc než dostačující.

Robin Schulz a Fastboy hit s hitem, respektive s názvem Milion dobrých důvodů na Hit Radio City. To je pěkný. Takový pozitivní název hitu, co si budem. My teď ale v našem hudebním výběru vyrazíme do roku 1999. A mimochodem, kdyby vás zajímaly další tyhle ty legendární hity z období 90., 80. a taky milénia, tak připomínám, že každý všední den pro vás máme speciální playlist po 18. hodině večer, kde právě na tyhle legendární hity, které nikdy nestárnou, připomínám. No a my pokračujeme dál. Lean Marlin a její bez debat nejslavnější hit Sitting Down There tady u nás na Hit Radio City.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sice hit s názvem Letní láska, ale já si myslím, že máme nárok si ho dát i na září. Summer Love od Mirai na Hit Radio City. No a populární pražská náplavka bude zase o něco krásnějším místem. Praha tam teď nakoupila 25 nových lavíček za 5 milionů korun. Jo, 5 milionů. No, abyste to pochopili, ty lavičky jsou z masivního dubu. A jsou jako nové. Teda, já doufám, že jsou nové, pardon. Takže je to logický, protože já jsem se v lavičkách jakoby nemoc neorientoval, nevyznám se v lavičkách, ale čistě matematicky to tím pádem vychází na 200 tisíc korun za jednu dřevěnou lavičku. No dobrý, no, každopádně instalace by měla být dokončena plus minus autobus do poloviny října. Uvidíme, jestli se to stihne, takže si to pak budete moct vychutnat, ty nové lavičky na náplavce. No a předpokládám, že za tu cenu, za těch 200 tisíc korun za jeden kus, tak vám ta lavička rovnou i udělá masáž, nabijete si telefon a zvládne vám taky vyplnit daňové přiznání.

0: Los frekvencích a jejich The Feeling tady u nás na Hit Radio City. No a prosím vás, ono se to oficiálně neslaví, ale včera byl světový den kebabu. Kebabu. Jedním z nejpopulárnějších jídel v České republice. Bez debat. Klid, žádný smutek. Zkoumal jsem to po Praze a slevy nebyly. Jo, klasický normální ceny, takže jste o nic nepřišli, nemusíte smutnit. Ale proč o tom mluvím takhle zpětně? Protože na Facebooku pro vás máme takovou speciální víkendovou anketu. Jestli je taky pro vás osobně ten kebab nejoblíbenější noční jídlo. Jo, znáte to, kebab mnohdy je takový spolehlivý typ pokrmu, který výborně tukem na sebe naváže ten alkohol, aby ráno nebyla tak bolestivá kocovina. Je to čistě osvědčená praxe. No tak budeme rádi, když nám dáte vědět na Facebooku pod příspěvkem. No ale tady už posílám další hity a pokud jste viděli film Zrodila se hvězda, máte ho rádi, tak tohle bude něco pro vás. Legendární doják, legendární duet. Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich Shallow.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let.

0: CZ.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Legendární Gigi D'Agostin a jeho In My Mind na Hit Radio City. A je to tady, já už do toho vysílání mluvit nebudu. Slibuji, že tohle je naplet po celé už bez mého žvatlání, pouze a jenom naše hity. Těšit se na Víkenda, kapelu Činasky nebo Taylor Swift. Byl s vámi Tomáš Korník a budu se na vás těšit zase příště. Přeji krásné dny a nenechte se nikým zbytečně vytočit. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Mami, já mám řidičák!
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy, má Veronika Burdík. Kybernetické podvody sírí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše Deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo, ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Chata v Rokytnici na Přerovsku za 3 250 000, zahrada v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 540 000, rodinný dům v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku za 3 200 000, rodinný dům ve Smržovce v Libereckém kraji za 15 950 000 a rodinný dům v Pardubicích na Zeleném předměstí za 8 990 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Radio City.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
0: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč mi.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.